0: ale je to pre ľudí. Je to pre ľudí super.
1: Z těch dispozic to vyplynulo asi.
2: S půlnocí se zdaleka nekončilo. S dalšími převzatými hity k tanci s

Do Itálie se člověk může vracet pořád dokola a stejně ho znovu překvapí. Tentokrát jsme se vydali do míst, která spojí moře, klid, lagunu i kouzlo starých italských měst. Už samotný příjezd je nádherný. Cesta vede přes Benátskou lagunu, která je plná zvláštní atmosféry a člověk si uvědomí, že se blíží k místu, kde má moře i město svůj vlastní rytmus. Projíždíme Sottomarinou, která tvoří jakési dvouměstí, s Chioggi, městem, kterému se často říká Malé Benátky. A není divu, kanály, mosty, lodě, rybářská tradice a staré domy tady opravdu připomínají slavnější Benátky, ale celé to působí klidněji, přístupněji a možná i opravdověji. Je to Itálie, která není přezdobená pro turisty, ale stále si drží svůj vlastní život, svůj charakter a svoje tempo. Naším cílem byl Camping Grande Italia a musím říct, že to byla trefa do černého. Už při příjezdu bylo jasné, že tady všechno funguje tak, jak má. Velkou zásluhu na tom měla paní Irene, se kterou jsme celý pobyt domlouvali. Přijala nás naprosto skvěle, všechno perfektně vysvětlila, dostali jsme mapu kempu, mapu Chioggie i Sottomariny, doporučení kam vyrazit, co určitě nevynechat a právě díky tomu jsme si celé místo mohli užít opravdu naplno. Tohle je servis, který člověk ocení. Příjemné přijetí i pocit, že se o vás někdo opravdu stará a chce, abyste si dovolenou skutečně užili.

0: kluci sami přišli za mnou, že si pronajmem prostor, ve kterém jsem do dneška. A tak začaly moje trenerská kariéra.
1: Takže oni si tě vlastně vybrali.
0: Vybrali, tak.
1: Ano, to jsem neřekl, že jsi zveselý. Na Dlužnicích

0: ale je tu s námi paní Bára Srncová, já ji moc vítám.
1: Musím říct, že hlavním důvodem, proč maminka

0: jestli by
1: On mi to,
0: to
1: no.
0: mohl domluvit prostě, aby přijeli i k nám, tak on říkal jo, jako hned si tam vyblokoval termín a domluvili jsme se a na to se strašně těšíme, to si myslím, že bude jako nádherná věc.

splnit kvalifikaci, která se potom jela v květnu, taky v Maroku. To byl závod dakarské série, přímo organizátora Dakaru, co dělá. No a tam jsem teda skončil na třetím místě.

0: Je to
1: obráceně,
0: balanc.
1: že to mám tak krásně vyvážený.
0: A oni jsou na tebe hodní, že ví, že když odejdeš do Brazílie, tak jsou rádi, že mají někoho, kdo je šikovný a kdo se zase vrátí a je rád,
1: Určitě.
0: že je doma.
1: Doufám, že to takhle ještě nějaký pátek vydrží, aspoň
0: A
1: než.
0: máš tu výhodu, že jako když tě neposlouchají, tak řeknou bacha, jako já dělám MMA, já si

0: říká, aha, jasně. My jsme ale nahrávali ten náš rozhovor někde prostě v lesích, tady ještě někde nahoře.
1: Nad podiem nahoře.
0: Ano.
1: Máte to hodně v letě letos?
0: No tak...

0: Je Červený dvůr a není tady náhodou, je tady s partou klientů z Červeného dvora. Jak vznikla spolupráce na té revitalizaci Červený dvůr a Kájov?
1: Tak bylo to vlastně náhodou.

tradiční rockfest, který je vždycky nabitý spoustou zajímavých kapel. Pro mě někdy i objevných, který jsem třeba neznal, a někdy je to pro mě i velký překvapení. Jak jste vybírali letos?

velikosti regionu a prostřednictvím televizních obrazovek je přinášet až do vašich domovů. Tento magazín je celý věnovaný sestřihu nejzajímavějších momentů roku 2017. Pojďme